0: Him by Švix, to nám ten rozhlas ale dneska vyhrává.
1: Soličku, pachulíčku, mohli bychom se na chvilku přeladit na Rádio 1.
0: Ale to je ta příliš hlučná rozhlasová stanice.
1: Ale ne, a my si to pustíme potichu, Pipík Sedluň tam dneska vyhrává.
0: No tak ale na chvilku.

0: Radina, dobrý večer.
1: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
0: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení.
2: Radio 1.

0: Co?
1: Praha 91,9, Plzeň 97,5, Liberec 98,7 a České Budějovice 100,2 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.
0: Tam taky?
3: Tam taky.
4: To je Rádio 1.

Science.

0: Rádio 1. Větší než ještět.
1: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

dotknem se spolu země, i když to zní dojemně. Nebrečím

Pomni.

0: Tak, hodinku jsem v Plzni, to dám. To vydržím. To je chvilka. Chvilka ticha neuškodí. A pak si konečně budu moct naladit zase pořádný rádio.
1: Jano, neboj. Už jsou tu 20. léta a cestou do Plzně nás naladíš digitálně, třeba v síti DAB+.
2: Rádio 1.

0: to dneska.
1: Čekaj, takhle, no, to je pro...
2: Ježiš, židle, dementní.
0: To jsou problém, ty židle.

To byla taková pozvánka na dovolenou od Leonarda DiCapria a Angela Badalamentiho a Orbital. 6:07. Krásné a dobré ráno vám v tuhle chvíli od mikrofonu Rádia 1 přeje David Štrbáček. Hodlám se trvat až do 9. ranní a jako obvykle celý ten čas vyplnit hudbou. Takže příjemný poslech. Tohle je Groove Armada, At the River.

Hey, Williams, little by little. A teď John Williams. Pro všechny, kteří se chystají dnes k moři, nebo už vyrazili, aby jim připomněl, co se může stát, když půjdou dál než po kolena do vody.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na 8. ročník festivalu Koukokli, který se koná od 17. do 19. července v kostele Navštívení Panny Marie v Horním Vítkově u Liberce. Zahrají tam například Pokoj 25, Ida de Young nebo

noci bude zpočátku polojasno a ojediněle přehánky, postupně skoro jasno. K ránu se vytvoří mlhy teploty 14 až 10 stupňů. Zítra má být slunečno. Nejvyšší denní teploty 25 až 29.

0: No tedy, to bylo teda skutečně mistrovsky zaspívaný.
1: Za 2 minuty bude 7 a tohle byla přehrada od Ejhle. Pokud najdete nějakou přehradu, kde můžete schladit své tělo bez nic, určitě do toho jděte. Mike Flowers Pops a jejich úplně Wonderwall.

A teď jedna speciální píseň s věnováním pro Emu a Lauru, které jejich tatínek smrt v očích a třicítka na tacháči veze k moři. Kašpárek v rohlíku.

Uvidíme, jestli pan Macinka dostatečně vody lemtá, aby přečural i prezidenta. A teď si dáme jednu velmi festivalovou toj toj.

Z Kapra Šupina, Toj Toj. A teď tady mám pro Tomáše, přítele body shamingu, nahoru po schodišti dolů band. Moje první tlustá šárka.

0: Dám ti takovej příklad. Když budeš mít hlad a já před tebe položím jezevčíka a mrkev, co rozkrájíš?
1: Jezevčíka.

Hitparáda Rádia 1. I tento týden pro vás máme připraveno 5 novinek v Hitparádě. Kapela Interpol ohlásila už svoje 8. album, to vyjde na konci srpna. Jako první single vydali titulní track This Mirror Weighs a Ton. Dále tady máme londýnskou

0: Mike D, jeden z pilířů legendárních Beastie Boys, oznámil debutové solové album s názvem Thank You. To vyjde 28. srpna. Tady je jeho skladba True Colors. Stockholmská čtveřice Clutter ohlásila svoje debutové album na podzim 2. října. Grease Baby, to je další novinka. Projekt Eels Marka Olivera Everetta je také v očekávání nového alba, to bude v říjnu, a tady je skladba Cap in Hand. Tři šťastní vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert legendárních Kraftwerk, kteří vystoupí 15. července ve Foru Karlín.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: 7 hodin 21 minut. Posloucháte Rádio 1. A tohle jsou zmínění Eels, nasazení jako novinka pátá v hitparádě Rádia 1. Cap in Hand.

Košín, Empty Skies, předtím Apollo 440, Ain't Talking About Dub. A ještě jednu oldschoolovku si dáme. Björk, Human Behavior.

0: aneb zpravodajství z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.
1: Od 3. do 9. července, každý den v 11 a v 16 hodin na Rádiu 1.
2: Partnerem Bublinek je Arthouse Hejtmánek, váš průvodce světem umění. Arthouse Hejtmánek.cz

Mano Negra, Mala Vida. Nevím, jestli poslouchá pan Dittrich, každopádně následující píseň je věnována jemu a jeho neskrotnému temperamentu. Fanfáreču Karlia, Born to be Wild.

Kežrina, australských pond. A teď si dáme Buck Club, kteří si kladou velmi zvláštní podmínku začátku přátelství. Jak v zápětí uslyšíte sami.

4 minutky po 8. Vám všem ještě jednou krásné a dobré sobotní ráno. A také všechno nejlepší k svátku všem Ladislavům. Tohle je Moby. Hvězda festivalu Colors of Ostrava.

Dogstar, Disfear a z nové desky All In Now. A vzhledem k tomu, že v kapele Dogstar týrá baskytaru Keanu Reeves, tak následující píseň bude také s hrajícím hercem, tentokrát to bude Johnny Depp na kytaru v kapele Pee.

Kulturní léto Rádia 1. Kulturní léto pokračuje s alternativním hudebním festivalem Creepy TP, který se letos poprvé od svého vzniku v roce 2009, kdy měl zázemí v Kutné Hoře, odehraje v Praze. Od pátku 10. do neděle 12. července můžete na pražské Štvanici v klubech Bike Jesus a Fuchs 2 vidět a slyšet přes 40 interpretů současných

klubové scény. Na ojedinělé multižánrové přehlídce známe svou specifickou atmosférou, exkluzivní dramaturgií i komorními rozměry s limitovanou kapacitou vystoupí například Frost Children, Joey, Lauren Order, Death Crash, Poison Ruin, Boy Girl, Johnino nebo Track Violence. Další jména line-upu jsou postupně odhalována na Instagramu festivalu. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Creepy Teepee najdete poukaz v hodnotě 1000 korun do obchodu Sugarbet, retro šaty, spodničky a mnohem víc v krámku na Vinohradech, kousek od Jiřáku a na sugarbet.cz. Audioknihu Douglas Preston a Lincoln Child, Kabinet kuriozit, vydavatelství OneHotBook, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

8 hodin 40 minut je tady pravidelný kulturní servis Rádia 1. Dnes je 27. června 2026 a nabízí se vám následující kulturní akce. Festivaly. Žonglobalizace. Festival nového cirkusu na různých místech v Plzni. Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Knihovna na vlnách, Avoid Floating Gallery. Mystic Skate Cup, světový pohár ve skateboardingu v Praze na Štvanici. Hell Yes, festival elektronické hudby a světla na hradě Helfštín. Filmy. Kino 35 v 18 hodin Michael, ve 20.30 Cirque du Soleil Lucia. Kino Dlabačov, 18 hodin Den odhalení a ve 20.30 Backrooms. Kino Pilotů v 18.45 Backrooms a v 21 hodin Drama. Edison Film Hub v 19 hodin Soukromý život, v 21.15 Backrooms. Kino Aero v 16.45 Trilogie Tři barvy. Galerie. Kemp, Centrum architektury a městského plánování, stavba povolena, umělecké intervence. The Chemistry Gallery, Beth Orton, Tvoje krev, moje růže. Tereziánské křídlo Pražského hradu, Czech Nature Photo. Galerie Středočeského kraje, Meltzer Kinsel Hilmar, 1968 až 1978. Národní galerie Praha, Veletržní palác, NGP 230 let. V DOXu Hit by News. Galerie hlavního města Prahy, zámek Troja, labyrint, krajina vnitřního bloudění. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2. Vero Café, Jan Pospíšil, Chaos Line. Muzeum Montanelli, Who, Why. Kaštan, scéna Unijazzu, všechny krásy světa. Kunsthále Praha, Memory of Touch 1. Sbírka Kunsthále Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Váza, symbol kultury a života. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země ze slunce. Chvalský zámek, cesta kolem světa za 80 dní. V Meat Factory, Galerie Kostka, Borsos Lerins, Spectre in the Batch. Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, Krištof Kintera, velkoformátové limitované printy. Nová budova Národního muzea, Czech Press Photo. Pragovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové Killing the Flowers Won't Delay Spring. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Miroslav Machotka, nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Artium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, intervaly přítomnosti. EPO 1 v Trutnově nabízí výstava Pavel Holeček, Neokosmos. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. Novoměstská radnice, František Koudelka, výběr z díla. Art Toto galerie v Uhelné mlýně, v 16 hodin komentovaná prohlídka výstavy Timo Bude. Karpuchina galerie, Natálie Pejchová, Stay in Touch. Veletržní palác, Tusculum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kinsl Tromel. Pražský hrad, jízdárna Pražského hradu, fragmenty paměti, svatovícký poklad v zrcadle současného umění. Galerie C12, Michal Sinek, After Image. Galerie Rudolfinum, Datas, The Data and the Sovereign. Koncerty a tančírny. U Bukaníra od 23, DJové Mendoza, Elio a Fan 5. V Groove Baru v 21.30 Saab DJs. Fuchs 2 nabízí Latin Core, Crdr, Genosidra, Lašlata, Swine Daily DJs. A Bike Jesus, Raketa 95, Ironboard, Rishi Slippy, Phoenix, Dash a další. Kaštan, scéna Unijazzu od 15 hodin Unifest 2026 Open Air. Zahrají dva Vladivojna Lačia, Markéta Foukalová, Songs from Utopia a další. Klubovna Povaleč v 19.30, Laura Creek a Madeline Goldstein. V Jazz Doku v 19 hodin Elena Sonnenshine a Jokos Jazz. Od 22 pak Cobra Party Band Universal.
No a ještě kolonka ostatní, Galerie Středočeského kraje A Day of Sound v Radotíně na Jižním městě a v Malešicích, mistrovství Evropy v box lacrosse. Na Rádiu 1 ve 13 hodin Ondřej Štindl, v 17 hodin nová hudba na Rádiu 1, ve 20 hodin Not Safe for Work a od 22 do Workout. Teď vše z kulturního servisu. Vybírejte dle libosti, dodržujte pitný režim a vyhýbejte se vedru. My se vrátíme zpátky k hudbě.

Generation Heart of Bloom. A teď něco pro ty, kteří již zahájili dovolenou a dali si rande s přírodou.

Za 4 minutky bude 9. Dohrává já tu Sexo Agresivo. A pro mě je čas rozloučit, mějte se báječně, užijte si, nebo respektive spíš přežijte tenhle víkend vedra a já se budu těšit za měsíc. Nashledanou. Na závěr ještě Emiliana Torini a Jungle Drums.

0: si minigolf!
1: V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Mistr Skatecup. Světový pohár ve skateboardingu se blíží. Největší skateová akce ve střední Evropě. Top riders z celého světa. Koncerty, pohoda v relax zóně a afterparty každý večer. Těš se na legendární trio Dilated Peoples z LA, které se vrátí do Prahy po 11 letech. Dále vystoupí Doki Dog, Dune Rats a PSH. A letos jedeme i vertikální rampu. Mystic Skatecup. 26. až 28. června. Praha, Ostrov Štvanice.
4: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
5: 14. sezóna letního kina v Meet Factory je tu. Kultovní indie snímky, srdcovky, skryté filmové klenoty. Old Joy, Nenávist, Anatomie pádu, Lost Highway a mnoho dalších na dvorku Meet Factory. Promítáme od poloviny června až do začátku září. Vstup zdarma. Kompletní program a další info na www.meetfactory.cz.
6: Reklama na Radio 1.
7: Začíná Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československé

To zněla novinka číslo jedna, to byly Tisíčáci a první singel, skladba V zimě příroda spí z připravované 9. radové dosky, dlouhá, široká a bystrozaká, která by mala výjsť 1.10. tohto roku. Pojďme novinka číslo dva, tam si dáme další kúsok od slovenského jazzpopového projektu Obligátně, za kterým stojí pesničkárka Kristýna Mindová, která působí, pokud se nepletím, v Brně. A Obligátně vydávají nový singel, bo vydali nový singel Pomaly, skladba Pomaly, kterou si dáme jako novinku číslo 2. Oficiálně vyšla minulý týden piatok, to znamená 19.6. A skladba tak nějak symbolicky uzatvára doterajšiu kapitolu fungovania s kapelou a otvára dvere novej umeleckej etapy. Len si pripomeňme, že Obligátně mají na konte dve dosky. Dve dosky, které vyšly prvá v roku 2022, Monolog spásy, a před dvomi rokmi Emočně ospalí zpívají ľahšie. Hrali jsme si aj z té minimálně druhé radové dosky Tu ve velké sedme. A je to ta novinka číslo dva. Singel Pomaly je predzvestou ďalšej dosky, v ktorom, alebo na ktorej Kristýna bude rozprávať zatúlané smutné príbehy s nadsázkou a s nadhľadom. Lúčiť sa bude s minulosťou a bude robiť odvážny krok do neznáma. Tak, to je asi tak všetko, inak ten...

normální práci! Chci normální práci! Chci normální práci! Chci normální práci!

Petr Linhardt a skladba Marie na staré sociální síti, 14. místo a minulotýžňová novinka. No, před nami 13. místo, opět novinka z minulého týždňa a tam je táborské zoskupení Deep & Son a jejich aktuální počin, single, Ploužákovej double Mall & Dur a z tohoto singlu jsme si tu nasadili skladbu Aby nás. Ta je tu na 13. priečke. Aj napriek tomu, že tento singel vyšiel vlastne prednedávnom 3.6. na začiatku mesiaca, tak na ďalší mesiac, na júl, už chalani chystajú ďalší počin a bude to EPčko, tentokrát 6 pesničkové. Pak poďme si zahrať zatiaľ z toho aktuálneho počinu Ploužákovej double Mall & Dur a skladba Aby nás, 13. miesto.

To byly Dipenson a skladba Aby nás, 13. město v tohto týždňovej velké sedmé. 12. před námi, tam je pád z peťky z minulého týždňa, 3 týždně v hitparádě. Je tu Lenka Zbořilová a Kapivoňka a je aktuální single ve třetím patře.

Pivanka, Lenka Zbořilová a její velmi krátký single ve třetím patře, tentokrát na 12. priečke. 11. pozícia, minulý týždň ve 13. místo, 5 týždňů v hitparádě je tu Laura Jašková, aka Miaulau, a její solový projekt, skladba nazvaná Spánok, která se nachází na doske Kvety, která vyšla na značke Slunko Records.

0: Vypsaná fixa, neurčité obavy, 8. miesto, sedmička pred nami. Tam je pád z dvojky, zo striebornej pozície, kapela Něco Něco a skladba Mám ráda z dosky Majonéza.
1: Hit paráda česká je dost pěkná.

0: Něco mám ráda. 7. miesto, minulotýžňová druhá pozícia. Šestka pred nami, tam je vzostup o 4 pozície z desiatky z minulého týždňa. Dva týždne v hitparáde je tu Vojta Grabač, aká pokoj 25 a jeho aktuálny single 19.
1: Jednou, až všichni odmaturujeme,
2: točím dokument,
1: půjdem na výšku,

0: Konečně vypadáš jako člověk.
1: Ty myslíš, že kluci budou v hadrech jako já, jo?
0: Nebuď trouba, ty musíš víc než všichni ostatní. Máte přece slavnost, ne?

0: zabavu. Macho rap je tvoj svet, fuck it. Stačí subas, bullshit a fed. Im stačí kopak, prišli sa ožrať. Im stačí fed, bridge boy, poza. Si HM-ko hudby,
1: veď na to tak netlač.
0: Druhý deťom,
1: vibe Karlo vyvarí.
0: Pop starší, počuli už stokrát.
2: Želám ti, nech sem darí.
0: Girl, predložené vlasy z ruských panien pod obočím biky. Perina kačičko, semenu z lososa, bublina, potok, zest.

0: tretie miesto Matúš Kobolka a jeho projekt Bolka, single Krmelce. Novinka číslo 4, duo Past a skladba Vemte to za mě.
1: Vemte to za mě, sobota koncert, probudím se někde. Zase vole v okno, volině volary, vole, nevím ani kde jsem. Už budu hodnej, volám promotéru.
0: Novinka, posledná novinka číslo 5, Adam Nenadál, aka Aran Satan a skladba Pojízeří.
2: Fabrika vyjímá na čerstvý maso, jsme v Pojízeří.
0: Pětnácté město, tam je DJka, producentka Martina, jinak Martina Svobodová, a track nazvaný Taipei 01. Čtrnácté město, Petr Linhardt, Marie na staré sociální síti.

0: 13. město, skupina Depenson a skladba Aby nás.
1: Pod tím, co jsem asi nás to, pod tím, co jsem znovu dám to, asi mám to.
0: 12. město, tam je Lenka Zbořilová, Kapivoňka a single Ve třetím patře.
2: Ve třetím patře se svítí jako první, spím tu už hodně nocí.
0: 11. město, tam je Laura Jašková aka Miaulau a skladba Spánok.
3: A ty

Sedmička, něco něco mám ráda. Šesté město, Vojta Grabáč, Aka Pokoj, 25, single 19.

Páté město, Tomáš Dvořák, Kaflex a single nazvaný Railway Electro. Čtvorka, bratři Orfové, co nejdál. Takhle.

0: Prišli sa ožrať, im stačí.
1: No a to je úplne všetko z 24. kola Veľkej sedmy. Prajem príjemný zbytok pracovného týždňa, koniec školského roku. Samozrejme, krásny víkend. Neuvárme sa, neusmažme sa. Samozrejme, pokiaľ sa chystáte na dovolenku, tak príjemnú, krásnu dovolenku. Úžasné prázdniny všetkým tým, ktorí skončili školský rok. A popri tých všetkých radostiach, starostiach a iných veciach nezabudnite takisto počúvať Rádio 1, ale hlavne zahlasovať do Veľkej sedmy. Všetko dobré želá Dan Šabík.
2: Slávne, sex sa robí pre peniažky.
3: Veľká sedma s Kocápkem, Noizarem či Šabíkem. Každé úterý od 8 večer živě a v sobotu od 9 ráno v repríze. Vaše československá hitparáda.
4: Reklama Rádia 1.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Pozor, velká slevová akce vtedy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy jíří nápady.
8: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16. 6.
10: Reklama na Rádio 1.

Pár vteřinek před 11. hodinou vám od velkého černoučkého mikrofonu na všech frekvencích Rádia 1 přeje příjemný poslech Tomáš Vidra. Jako vždy touto dobou začíná pořad Staré poledne, kdy si pouštíme interprety, na které jste dávno zapomněli nebo které jste ani neznali z let 60. a 70. Někdy věci i starší, někdy i novější. Jedno je jistý, žádný neustále omílaný kousky to rozhodně nebudou.

Ještě jednou příjemný poslech před Tomáš Vidra, začíná pořad Staré poledne, protože pravidelnou znělku všichni znáte a hudby mám sebou mnoho, času málo. Jako první je tady kalifornská kapela Clear Light, jejich psychedelická deska z roku 1967 a skladba s názvem Street Singer. Příjemný poslech.

Tak to byla kapela Clear Light, která nám otevřela dnešní staré poledne. Jako druhý jsou tady Kin Ping Mech, kapela, která si dala název podle verše. Je to o snídce švestky v zlaté váze. Deska Virtues and Sins vyšla v roce 74 a my si z ní dáme skladbu You're a Liar.

Tak to byla kapela Kinping Mech. Teď se podíváme do Velké Británie za formací Mahogany Guinness. Jejich deska bohužel v Británii nevyšla, protože Britové jsou takový oškliví na svoji muziku. Vyšlo to jenom v Německu a v USA a v USA to vyšlo pod názvem Mahogany, takže se to pletlo s kapelou Mahogany Rush, ale tohle jsou Mahogany Guinness, album z roku 69, Keeping My Cool.

Tolik britská skupina Mahogany Guinness a jejich jediná deska z roku 69, skladba Keeping My Cool. Asi jsou kluci vykůlovaný. Teď už je tady partička z Bostonu, říkali si Listening, jejich album vyšlo v roce 68 a je tady skladba You're Not There.

Tolik skupina Listening. No a teď už jsou tady Blood, Sweat and Tears, kteří si dali název podle slavného proslovu Winstona Churchilla. Jediné, co vám můžeme slíbit, je krev, pot a slzy. Blood, Sweat and Tears a jejich zpěvák David Clayton Thomas, který před pár dny odešel do hudebního nebe. Tady je jejich druhá deska z roku 1969, a s ohledem na to, že teda David Clayton Thomas zemřel, tak skladba s názvem Když umřu, ta se vyloženě hodí. Tady jsou Blood, Sweat and Tears.

Tolik Blood, Sweat and Tears a vzpomínka na jejich zpěváka, kterým byl David Clayton Thomas, jenž před pár dny zemřel, a to byla skladba z desky z roku 69, která se jmenovala Když umřu. Teď už je tady další takový zajímavý, velmi smutný zpěvák. Townes Van Zandt, jeho album Flying Shoes z roku 78 a skladba s názvem Snake Song.

Tolik člověk s velmi smutným osudem, Townes Van Zandt, album Flying Shoes z roku 78, Snake Song. Teď už je tady Howling Wolf, jeho deska z roku 68, skladba s názvem Tail Dagger.

Tak, to byl Howling Wolf. Teď je tady britská kapela Stud, což byla vlastně formace kluků, kteří hrávali v Taste, než se Rory Gallagher udělal sám pro sebe. Tady jsou Stud, album Goodbye z roku 1971 a skladba, která se jmenuje Life Without Music.

Britská kapela Stud a jejich album Goodbye z roku 81, skladba Life Without Music. Teď už nás čeká formace, která si říkala Pig Iron. V roce 1970 vydali svoji jedinou desku a my si z ní dáme skladbu s názvem Soused, Soused, Neighbor, Neighbor.

Tolik kapela Pig Iron a jejich deska z roku 1970. Teď už je tady formace, která si říkala IOTA. Byli z Texasu, svoji desku vydali v roce 71 a my si z ní pustíme skladbu s názvem Glimpses.

Tak to byla kapela Iota. No a teď už jsou tady britská formace Morgan. Jejich album Nova Solis vyšlo v 72. A vlastně ta kapela se nakonec proslavila jenom tím, kdo byl jejich zpěvák. A tím byl Tim Staffel. Nebo Tim Staffel, ono někdy se to píše různě. A to je ten člověk, který zpíval v kapele Smile. A tam odsaď odešel, protože ho vystřídal Freddie Mercury a ze Smile se stali Queen. A Morgan natočili jednu desku a to byl konec. Tady jsou Morgan. Skladba se jmenuje Samarkand Golden, album Nova Solis.

Tolik teda kapela Morgan a jejich album Nova Solis z roku 82. Skladba se jmenuje Samarkand the Golden. No a teď je tady formace Popol Vuh, album Kish Maya. Je jejich deska z roku 73, což je taková ta historie majského kmene v Guatemale. Kish Maya je místo, kde se setkávali. Skladba se jmenuje Královna všech královen, Queen of all Queens.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: Reklama na Radio 1.
8: No a teď už jsou na řadě pořádný, opravdu silný dámský vokály v podání zpěvačky Sharon Keel a její kapela Earth and Wessel. Album Everlasting Life vyšlo v roce 71 a je to poměrně jízda. Skladba se jmenuje Life Everlasting.

Tolik kapela Earthen Vessel a jejich zpěvačka Sharon Keel. Teď je tady další skvělá zpěvačka Coco Taylor. Coco se jmenovala jedna fena, kterou jsem mýval. Byla úžasná. Coco Taylor a spolu s ní Buddy Guy. Deska se jmenuje Force of Nature. Skladba Born Under a Bad Sign.

Coco Taylor a Buddy Guy, album Force of Nature. Teď je tady kanadská kapela Zingo. Jejich deska vyšla v roce 75 a Ty jsi moje. You are for me.

Tolik kanadská kapela Zingo. Teď se podíváme do Jižní Afriky za formací Suck. Album Time to Suck vyšlo v roce 1970. Většinou jsou to samý cover verze, ale velmi dobře zahraný, jako třeba skladba s názvem Season of the Witch.

Jihoafrická kapela Suck. Docela slušný šílenci. No a teď zase něco velmi romantického z Velké Británie. Londýnská kapela Wimple Winch a deska z roku 1966 a skladba s názvem I really love you, don't have to doubt that. Opravdu tě miluju, nemusíš o tom pochybovat. Tady jsou Wimple Winch.

Tolik britská formace Wimple Winch, album z roku 66. Teď jsou tady Outlaw Blues Band, jejich album Breaking In z roku 1968 a skladba s názvem Stormy Monday Blues.

Tak a to byly Outlaws Blues Band. A teď už tady máme kapelu, která se jmenuje Dr. Feelgood. Ale to není ta britská partička hospodských rockerů, který se jmenovali Dr. jako Dr. Feelgood. Tohle je americká formace, kde to doktor je vypsaný, Dr. Feelgood. V roce 1970 vydali svoje progrokové album a my si z něho dáme skladbu s názvem Smoke Dream, Dr. Feelgood. Deska se jmenuje Something to Take Up Time.

Tolik americká kapela Dr. Feelgood, album Something to Take Up Time z roku 71, Smoke Dream. Teď je tady britská formace IF, jejich album z roku 1970 a skladba s názvem I'm Reaching on All Sides.

Tolik britská kapela IF. Teď nás čeká už poslední skladba dnešního Starého poledne. Pomalu se s vámi loučí Tomáš Vidra, pokud máte zájem se dozvědět něco o zajímavých deskách, tak na platformě YouTube spolu s kytaristou kapely Red Baron Band máme pořad, který se jmenuje Tisíc Alp na pustý ostrov. No a pokud vám dnešní pořad nějak unikl, nebo chcete si ještě jednou ho poslechnout, tak za chvilku už také na platformě YouTube pod heslem Staré poledne bude celý pořad. Takže teď je tady Fenton Robinson, album z roku 74 Somebody Loan Me a Dime, skladba Going to Chicago. Já teda nejedu do Chicaga, já jedu jenom na Smíchov. Loučí se s vámi Tomáš Vidra, mějte se moc fajn.

0: Reklama Rádia 1.
1: Legendární The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner ESET. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Je, ty jsou krásný.
4: Čerstvé bylinky.
5: Hala 22. Trh, který musíte zažít. Největší zeleninový trh v Praze. Od pondělí do soboty. Holešovická tržnice CZ.
6: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
7: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
8: Reklama na Rádio 1.

to také plus minus jedna hodina po tomto žhavém sobotním poledni a je na místě ohlásit, že ulicema města, ulicema dnes dost vyprázdněnýma ulicema města, protože z něj buď část lidí uprchla, ta část lidí uprchla, ta druhá část se přehřívá v soukromí. Tak těmito ulicemi se do studia Rádia 1 probil Ondřej Štindl, aby byl vaším průvodcem, aby byl externím dramaturgem vašich akustických věmů až do 5:00 odpoledne. Dramaturgie bude, myslím, lehonce tomu počasí přizpůsobená, zaměřená způsobem spíš nezatěžujícím. A první takovou ukázkou je příležitostná kapela hudebníků z Los Angeles, která si říká Lalom, a tato skladba se jmenuje Iorena. A dál má Kribot, který na deskách, těch deskách, který natočil s příležitostnou opět kapelou Los Cubanos Postizos, spojuje New Yorkský cool.

Markovi Ribotovi slyšíte v Kalifornii působící slavici Gabby Moreno. Tahle píseň se jmenuje Till Waking Light. Navážené ní dávná a dlouho neobjevená kapela z peruánského města Paramonga. Neměl jsem tuchu o jeho existenci, dokud jsem se nesetkal s nahrávkou kapely Los Orientales de Paramonga. Stojí za to pak koncertní název, koncertní záznam afrického nebo malejského umělce Vefarky Turého.

to písenka byla Los Orientales de Paramonga, pojmenovala Soněla Sexy a no, tím se informační sdělení vyčerpalo. Kromě toho, že dál uslyšíte už anoncovanýho VFR Kultureho. Skladba se jmenuje Sherry Lee.

To byl Farka Touré z Mali a jeho koncertní záznam bude vystřídám koncertní záznam, koncertním skloňuj člověče záznamem jiného umělce pocházejícího z tropických krajů, tentokrát Brazilce, Vinicia Cantuari. Skladba se jmenuje Odara. Po ní bude následovat krátké oznámení a vzápětí Talking Head.

Za chvilku bude půl druhý, zatímco atmosféra venku se trochu dál přihřívala. Vy posloucháte koncertní záznam Vinicia Cantuary, skladba se jmenuje Odara dál. Krátké oznámení a pak, jak je to překvapení, opět koncertní záznam, tentokrát trochu si říct klasický Talking Heads, Houses in Motion.

0: Thank you.
1: Odvážné karlovarské bublinky.
2: Aneb zpravodajství z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.
3: Od 3. do 9. července, každý den v 11 a v 16 hodin na Rádiu 1.
4: Partnerem Bublinek je Arthouse Hejtmánek, váš průvodce světem umění. Arthouse Hejtmánek.cz

Další z řady přiměřeně hybných písní od Talking Heads, natočená někdy počátkem 80. let na jejich koncertě, jmenuje se Houses in Motion, po ní celkem aktuální kus od umělkyně, která se říká Green Tea Pank, skladba I Am Reborn.

Toto je píseň I'm Reborn od Green Tea Bang dal významný newyorský umělec John Spencer. Má už svoje roky a tento starý kocour předvede svou poklidnější polohu ve skladbě Magical Colors.

0: Magical Colors píseň už dost prastará. John Spencer and the Blues Explosion, dál kapela, která se jmenuje Bonnie Doon, připravila si pro vás vláčnou skladbu San Francisco.
1: Have you ever had a hot dog? Onion, mustard, sauerkraut. I'd like to eat a hot dog with you, baby.

Skladba se jmenuje Po kalifornském městě San Francisco, natočila jí skupina ze Spojených států, která se jmenuje Bonnie Doon, a do reklamy ještě jeden velmi, velmi, velmi cituplný a taky bych řekl velmi, velmi virtuózní kus od Stevieho Wondera.

0: Reklama Rádia 1.
1: Mystic Skate Cup. Světový pohár ve skateboardingu se blíží. Největší skateová akce ve střední Evropě. Top riders z celého světa. Koncerty, pohoda v relax zóně a afterparty každý večer. Těš se na legendární trio Dilated Peoples z LA, které se vrátí do Prahy po 11 letech. Dále vystoupí Doki Dog, Dune Reds a PSH. A letos jedeme i vertikální rampu. Mystic Skate Cup. 26. až 28. června Praha, ostrov Štvanice.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
6: Reklama na Rádio 1.

tyto líbezné tóny, které se linou z vašich reprodukčních zařízení skládají skladbu od nový desky, nebo stále ještě dá se říct nový desky kapely Tobacco City, a po nich srovnaný starší pán His Golden Messenger ve skladbě Seneca, taky z jeho novýho alba

Tato píseň od His Golden Messenger se jmenuje Seneca, Time is a Mother, Baby. Jo. Nějak se s tím poznatkem o povaze času vyrovnejte. Rád vám k tomu bude skladba Old Dutch od Bonnie Light Horse.

Tato skladba se jmenuje Old Dutch, natočil ji Bonnie Light Horseman, dal skvělé vyjádření adolescentních úzkostí a tužeb Galaxy 500. Tell me.

A po dávný nahrávce Galaxy 500 někdy z půlky nebo z konce 80. let dvě celkem nové věci od britských The Tubes, píseň Strange a pak kapela z Texasu Touch Girl, Apple Blossom, skladba se jmenuje Tell.

Píseň se jmenuje Funny, natočila i kapela Brončo Ado. Obsáhlé upoutávky na kulturní léto Rádia 1. Uslyšíte ještě oblíbenou mou táhlou píseň Blacktop od JJS.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Kulturní léto pokračuje s alternativním hudebním festivalem Creepy TP, který se letos poprvé od svého vzniku v roce 2009, kdy měl zázemí v Kutné Hoře, odehraje v Praze. Od pátku 10. do neděle 12. července můžete na pražské Štvanici v klubech Bike Jesus a Fuchs 2 vidět a slyšet přes 40 interpretů současné světové experimentální a klubové scény. Na ojedinělé multižánrové přehlídce známé s tou specifickou atmosférou, exkluzivní dramaturgií i komorními rozměry s limitovanou kapacitou vystoupí například Frost Children, Joey, Lauren Order, Death Crash, Poison Ruin, Boy Girl, John Nino nebo Track Violence. Další jména line-upu jsou postupně odhalována na Instagramu festivalu. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Creepy TP najdete poukaz v hodnotě 1000 korun do obchodu Sugarbet, retro šaty, spodničky a mnohem víc v krámku na Vinohradech, kousek od Jiřáku a na sugarbet.cz. Audioknihu Douglas Preston a Lincoln Child, Kabinet kuriozit, vydavatelství OneHotBook, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

plus minus půl třetí a tyto dramatické tóny jsou součástí skladby Indian Summer od arizonské kapely přelomu tisíciletí Friends of Dean Martinez. Naváže na ní další silný reprezentant arizonské scény. V jejich hudbě je taky ten rozpálený kus země docela slyšet. Giant Sand Stusnu. Skladba se jmenuje Monk's Mountain.

Tahle skladba se jmenuje Monk's Mountain, natočila ji kapela, představte si, kapela Giant Sand z Arizony a po ní z poslední desky Roberta Planta, představte si, Roberta Planta, který, myslím, dává světu lekci z důstojného stárnutí. Píseň, myslím, že lidová původně, As I Roved

Skladba As I Roved Out z poslední desky Roberta Planta bude vystřídána písní Quattro od kapely Calexico. Teď jsem si uvědomil, že vlastně tuto píseň před pár roky natočil i Robert Plant. To jsou zase synergie.

Quattro, kapela Calexico, dál z nový desky skupiny s drsně znějícím názvem Gun Outfit. Ta skladba se jmenuje Backward Path a nějak zvlášť drsně.

0: si minigolf!
1: V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Legendární The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
6: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
7: Notino. Today is yours. Feel good.
8: Reklama na Radio 1.

Lehce po třetí hodině slyšíte, slyšíte z hlubin vytažený chropot Toma Waitse ve skladbě Innocent, When You Dream, dále plus minus vrstevník jeho John Cale, Dying on the Vine. When you dream, you're innocent.

John Kerry byl vystřídán písní 74-75 od kapely She Ward, dál koncertní záznam Daniela Dorgrena, koho jiného, který vznese naléhavou otázku, proč nemůžu jít ven a šplhat po stromech. Why may I not go out and climb the trees?

Ano, ano. Doprovodná kapela Daniela Nurgrena má v instrumentáři flétnu a neváhají použít, jak je slyšno, z písně Why may I not go out and climb the trees, jež bude vystřídána skladbou Josh Tillman and the Accidental Dose z poslední desky umělce, který se říká Father John Mist.

knowing it. And oh, this went on and on. Performance art.

Father John Misty do přehledu Velké sedmi. Máme ještě tak akorát čas na vzletnou skladbu California Rain od Current Joyce.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na 8. ročník festivalu Koukokli, který se koná od 17. do 19. července v kostele Navštívení Panny Marie v Horním Vítkově u Liberce. Zahrají tam například Pokoj 25,

Tato píseň vypráví o osobě označené jako Pretty Eyes Lorraine. Natočil ji na svou poslední desku kapela Flory a pak zadumanější píseň od Lord Huron, Meet Me.

Tahle euforická píseň se jmenuje Lady of the Ark. Před několika lety natočil Kyle Kraft dál Isabella, skladba od Hamiltona, Lighthouse.

Poetická píseň, která se jmenuje, která následovala po Isabel od Hamiltona Lighthousera, se jmenuje Do you need a friend? Důležitá otázka, přátelé, na svý pozoruhodný přinejmenším loňský album ji zařadil Christopher Owens a do reklamu slyšíte ještě Television z koncertního záznamu pořízeného, myslím, v roce 82. Hraju tam Delenovo Nokinon Heaven's Door. Zvuková kvalita možná je suboptimální, ale atmosféra by byla

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
1: všude je fajn. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert, dle srovnání k 16. 6.
5: Reklama na Radio 1.

krátce po čtvrtý, vy z rádia slyšíte mého oblíbeného umělce Williama Tylera a instrumentálku z jeho poslední desky, která se jmenuje Held. Znamená to mimo jiné, že začíná poslední hodina mého dnešního vysílání a taky, že začíná taková ta její tišší sekce po Williamu Tylerovi. V jejím rámci uslyšíte skladbu The Wake z poslední desky Other Lives a pak naopak starší skladbu od PJ Harvey.

po Fosforescentu ještě se slyšel jednu povinnou skladbu od Bonnieho Prince Billyho, jmenuje se Whipped. Toto už je píseň Little Wide Open, titulní píseň nový desky Kevina Mobyho. A po ní už ten kluc

0: Kulturní servis.
1: Je to tak. Mám tu zácnou příležitost seznámit vás s kulturním servisem Rádia 1 na důkladně prořátou sobotu 27. června, kdy pokračuje festival Žonglobalizace, festival nového cirkusu na různých místech Plzně. Taky Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor, tentokrát v Hradci Králové. Festival Knihovna na vlnách v Avoid Floating Gallery, Mystic Skate Cup, světový pohár ve skateboardingu v Praze na Štvanici a Hell Yeah, festival elektronické hudby a světla na hradě Helfštín. V kině 35 dávají od 18 hodin film Michael, od 8:30 Cirque du Soleil Luzia, Kino Dlabačov od 6, Den odhalení, od 8:30 Backrooms, Kino pilotů od 7:15 Backrooms, od 9 Drama, Edison Film Hub od 7, Soukromý život od 9:45 Backrooms, v kině Aero už za chvilku v 16:45 se bude promítat Kieślowského trilogie Tři barvy. Centrum architektury a městského plánování, výstava Stavba povolená umělecké intervence, The Chemistry Gallery, Beth Orton, Tvoje krev, moje růže, Terezianské křídlo Pražského hradu Czech Nature Photo, v galerii Středočeského kraje Melzer Kinzel Hilmer 1968 až 78 ve Veletržním pláci se připomíná 235 Národní galerie, Docs, Hit by News, Galerie hlavního města Prahy v zámku Troja, Labyrint, krajina vnitřního bloudění, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2, v Rock Café, Jan Pospíšil, Chaos Line, Muzeum Montanelli, Huawei, v Kaštanu, výstava Všechny krásy světa, Kunsthalle Praha, Memory of Touch, jedna sbírka Kunsthalle Praha v dialogu, Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Štefana Hellera, Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Váza, symbol kultury a života, Galerie Lázně, Liberec, Jiří Černický, Západ země ze slunce, Chvalský zámek, Cesta kolem světa za 80 dní, v Meat Factory, v galerii Kostka, Borsoš, Lorenz, Spectre in the Wedge, Galerie Panská jedna v Českých Budějovicích, Krištof Kintera, velkoformátové limitované printy, v nové budově Národního muzea Czech Press Photo, Pragovka Gallery, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové Killing the Flowers Won't Delay Spring, Galerie moderního umění v Rudnici nad Labem Miroslav Machotka, Nekonkrétní obrazy konkrétního světa, Artium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, Intervaly přítomnosti, EPO 1 v Trutnově, Pavel Holeček, Neokosmos, Osmička Humpolec, Present Perfect, Otisky času v současné keramice, Novoměstská radnice, František Koudelka, výběr z díla, Artoto, Galerie v Uhelné Bemlíně, výstava Timo Bude, Karpuchina Galerie, Natalie Pejchová, Stain Touch, Veletržní plác, Tusculum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kincel Troml, Pražský hrad Výzdárně, Fragmenty paměti, Svatovický poklad v zrcadle současného umění, Galerie C12, Michal Sinek, After Image, Galerie Rudolfinum, Datas, The Data and the Sovereign, a to je vše k výstavám. Bukanýra od 11 DJs, Mendoza, Elio a Fun Five, v Groove Baru od 9:30 Sub DJs, Fuchs 2, Latin Core, CRRDR a Genosidra, Lušlata, Swine, Daily DJs, Bike Jesus, Raketa 95, Ironboard, Rishi Sipi, Phoenix, Dash a další. V Kaštanu už začala večer a jistě bude ještě pokračovat. Unifest, Open Air, 2 Vladi Vojnalači a Markéta Fouklová, Songs for Utopia a další. V klubovně Povaleč od 7:30 Laura Krík a Madeleine Goldstein, v Jazz Doku od 7:00 Elena Sonnenschein a Jocko's Band a od 10:00 Cobra Party Band Universal. Jinak v galerii Středočeského kraje se taky koná Day of Sound a v Radotíně na Jižním městě a v Malešicích Mistrovství Evropy v boxlacrosu. Zajímavý název. Jinak na rádiu ještě od 5:00 Nová hudba na rádiu 1, od 8:00 na SFV a od 10:00 The Workout a je to všechno z kulturního servisu.
2: Hitparáda Rádia 1. I tento týden pro vás máme připraveno 5 novinek v hitparádě. Kapela Interpol ohlásila už svoje 8. album, to vyjde na konci srpna. Jako první single vydali titulní track This Mirror Weighs a Ton. Dále tady máme londýnského

0: Mike D, jeden z pilířů legendárních Beastie Boys, oznámil debutové solové album s názvem Thank You. To vyjde 28. srpna. Tady je jeho skladba True Colors. Stockholmská čtveřice Clutter ohlásila svoje debutové album na podzim 2. října. Grease Baby, to je další novinka. Projekt Eels Marka Olivera Everetta je také v očekávání nového alba, to bude v říjnu, a tady je skladba Cap in Hand. Before you I stand, a broken man. Tři šťastní vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert legendárních Kraftwerk, kteří vystoupí 15. července ve Fóru Karlín.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.

Tahle píseň je z nový desky Kurta Weila. Píseň se jmenuje Holiday, OKV a dál ještě v tom kráčícím se čase dnes stihnu pustit Lou Reeda, Ride into the Sun.

What are you thinking, my baby? Naléhavý dotaz vznesl BC Camplight a já mu už s odpovědí nepomůžu, poněvadž se musím zvednout z klimatizované sesle a vyrazit stříc venku vládnoucí výhni. Ale život prostě, no, a vlastně dobrý, ne? Takže se mějte se pěkně, já bych normálně přišel za 14 dnů, ale budu někde účinkovat, takže se uslyšíme až za měsíc. A já věřím, že se nám, když si budeme nadálku jako posílat pozitivní myšlenky, podaří tuhle pauzu přečkat, ano. A vy se snažte, já taky budu, mějte se pěkně, já doufám to též a všechno si to povíme. Jo, a tracklist je na stránkách a brzy se snad tento set objeví i na mém legendárním Mixcloudovém profilu, kde jsou už všechny ty předcházející, takže poslouchejte a zatím čau.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Reklama na Radio 1.
8: Pozor, pozor, alarm.
9: Pozor, pozor, alarm.
8: Alarm, pozor!
9: Alarm, alarm, pozor!
8: Pozor! Právě začíná pořad Nová hudba na Rádiu 1.
10: Následující 3 hodiny vám budeme servírovat velmi čerstvé hudební novinky, které pro vás pečlivě vybral kolektiv Rádia 1.
8: Dobrou chuť! Samostatný singly a skladby z právě vydaných čerstvých desek byly za posledních 14 dní demokratickou metodou navrhovány naším více než 100-hlavým kolektivem DJs.
11: 100 lidí, 100 chutí.
8: A z téhle bezedný studnice následně vzešel výběr, který vám nyní představíme.
10: Bez řečí, žánrových omezení a abecedně.
8: Perto tam, Hans!

0: Come on, baby, light my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jedno mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná.
2: A

0: aneb zpravodajství z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.
1: Od 3. do 9. července, každý den v 11 a v 16 hodin na Rádiu 1.
2: Partnerem Bublinek je Arthouse Hejtmánek, váš průvodce světem umění. Arthouse Hejtmánek.cz

0: Radina, dobrý večer.
1: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
0: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení.
1: Radio 1.

0: si minigolf!
1: V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
7: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: Reklama na Radio 1.
9: Právě posloucháte pořád Nová hudba na Radio 1.
10: Na Radio 1.
9: Na Radio 1.
10: Na Radio 1.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Kulturní léto pokračuje s alternativním hudebním festivalem Creepy Teepee, který se letos poprvé od svého vzniku v roce 2009, kdy měl zázemí v Kutné Hoře, odehraje v Praze. Od pátku 10. do neděle 12. července můžete na pražské Štvanici v klubech Bike Jesus a Fuchs 2 vidět a slyšet přes 40 interpretů současné světové experimentální a klubové scény. Na ojedinělé multižánrové přehlídce, známé svou specifickou atmosférou, exkluzivní dramaturgií i komorními rozměry s limitovanou kapacitou, vystoupí například Frost Children, Joey, Lauren Order, Death Crash, Poison Ruin, Boy Girl, John Eno nebo Track Violence. Další jména line-upu jsou postupně odhalována na Instagramu festivalu. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Creepy Teepee najdete poukaz v hodnotě 1000 korun do obchodu Sugarbet, retro šaty, spodničky a mnohem víc v krámku na Vinohradech, kousek od Jiřáku a na sugarbet.cz. Audioknihu Douglas Preston a Lincoln Child, Kabinet kuriozit, vydavatelství OneHot Book, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Reklama Rádia 1.
1: Mystic Skate Cup. Světový pohár ve skateboardingu se blíží. Největší skateová akce ve střední Evropě. Top riders z celého světa. Koncerty, pohoda v relax zóně a afterparty každý večer. Těš se na legendární trio Dilated Peoples z LA, které se vrátí do Prahy po 11 letech. Dále vystoupí Doki Dog, Dune Reds a PSH. A letos jedeme i vertikální rampu. Mystic Skate Cup. 26. až 28. června Praha, Ostrov Štvanice.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Je, ty jsou krásný.
4: Čerstvé bylinky.
5: Hala 22. Trh, který musíte zažít. Největší zeleninový trh v Praze. Od pondělí do soboty. Holešovická tržnice CZ.
6: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Rádio 1.
7: Reklama na Rádio 1.
8: Právě posloucháte pořad Nová hudba na Rádio 1.
9: Na Rádio 1.
8: Na Rádio 1.
9: Na Rádio 1.

0: Karlovarské bublinky.
1: A neb zpravodajství z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.
2: Od 3. do 9. července, každý den v 11 a v 16 hodin na Rádiu 1.
3: Partnerem bublinek je Arthouse Hejtmánek, váš průvodce světem umění. Arthouse Hejtmánek.cz

0: Reklama Rádia 1.
1: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: 14. sezóna letního kina v Meet Factory je tu. Kultovní indie snímky, srdcovky, skryté filmové klenoty. Old Joy, Nenávist, Anatomie pádu, Lost Highway a mnoho dalších na dvorku Meet Factory. Promítáme od poloviny června až do začátku září. Vstup zdarma. Kompletní program a další info na www.meetfactory.cz.
4: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
5: Reklama na Rádio 1.
6: Posloucháte NSFW na Rádiu 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Legendární The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
4: Reklama na Rádio 1.
5: Jednou, až všichni odmah.

0: Konečně vypadáš jako člověk.
1: Ty myslíš, že kluci budou v hadrech jako já, jo?
0: Nebuď trouba, ty musíš víc než všichni ostatní. Máte přece slavnost, ne?

čau. Teďkon Míře Spotrva, je 6 ráno, není mi moc dobře, ale uvědomil jsem si, že ty nejdůležitější věci v životě jsou mít se dobře, mít někoho, mít co pít a mít pěkný počasí na senoseč.

Divadlo, show za kalby, pořád to samý. Foch, to je těžká práce, huba mě bolí. Alternativní jsme tím, že jsme furt zlitý. Rozpadnem se, budu v kanclu dělat za velký. Vemte to za mě, pátek, dělo do palice, ta se vypne. Zase byl koncert, když buchy mi dali, vole, vodku do lednice. Za to nemůžu, vidím, vole, lahavta se přilepí k haxně. Je to jak magnet, jde to mimo mě.

práci! Chci normální práci! Chci normální práci! Chci normální práci!

0: tvoj svet, fuck it. Stačí subas, bullshit a fed. Im stačí kopak, prišli sa užrať. Im stačí fed, rich boy, poza. Si HM-ko hudby,
1: veď na to tak netlač.
0: Druhý deťom,
1: vibe Karlovy Vary.
0: Pop starší, počuli už stokrát.
2: Želám ti, nech sem verí.
0: Girl, predlžené vlasy z ruských panín pod obočím biky. Perina kačičku, semenu z lososa, bublina, botox, ST.

vřehače, promítnu ti na víčka pět. Povolke mě Bůh, nestortuj tmu, nestortuj.

Ne.

0: Ne, řekni máma.
1: Lá, lá.
2: Tak řekni Radio 1.
1: Lá.

0: Andreji, Andy, Andy, Andy, Andy.
1: Byl na té schůzi? Byl.

0: Tak, hodinku jsem v Plzni, to dám. To vydržím. To je chvilka. Chvilka ticha neuškodí. A pak si konečně budu moct naladit zase pořádný rádio.
1: Jano, neboj. Už jsou tu 20. léta a cestou do Plzně nás naladíš digitálně, třeba v síti DAB+.
2: Rádio 1.

0: Tyjo, ten nový Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia.
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: Zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau. Radio 1.

Naučí vás zvuky vesmíru? Rádio 1. Už 35 let chráníme váš hudební sluch.

o kousek víc, se zas nesnáším víc, ale nestojí to za to, ne, nestojí to za to, nestojí to za to, ne, nestojí to za to, nestojí to za to.

se nechte, jak se toho zbavit? Už tam nepsali chorá hlava, myslí, že vyhrála, ale říká...